pondělí. Vypadá jak halama, ale vždycky čtyři dvěma podělí. Střídá různý hlasy a mezi řečí vypráví o dějinách svý spásy až po křížový výpravy. Já po decimetru ráje

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

1. apríla odpoledne řídil Míša Brichta. Zaplněný autobus jel ke stanici Richta. Tam už čekal Ríša Bílek na svou jízdní půlku. Na očích měl tmavé brýle, v ruce bílou hůlku, v ruce bílou hůlku. Míša zajel ke kraji, co dál se dělo, věř mi. Z autobusu povyběhl předními to dveřmi. Tváři výraz chápající dovnitř Míšu vedl. A ten mírně tápající za volanci sedl. Hromadná doprava, bezvadná otrava. A kdo se rád mačká, užije si stačí kačka. Ruku dejte na šaltpáku a dole je spojka. Tady se to startuje a tak se dává dvojka. Já vám povím, to dá rozum, když červená blikne. No tak postupte si dál do vozu, on si rychle zvykne. Autobus se rozjel cikcak a dál jisté prije, že v táboře cestujících vládla hysterie. Jedni pláčí, druzí křičí, třetí se zas čertí, nevědouce, že je ničí aprílový žertík.

lázně. Cestující pozvolna se zbavili své bázně, když poznali, že situace vlastně hrozná není. Na podnik pak přišlo 30 trestních oznámení, trestních oznámení.

pro víru, tak čekej na břehu uprostřed vesmíru. Pošlu ti lodičku z rudého práva, je ze všech největší, velká jak

na břehu metuje, pak milá, vrať se mi, až srdce dopluje se všemi chlopněmi. Buď k němu pozorná a přijeď na portu a zabal do torny i tu mou aortu. Pošlu ti lodičku z rudého práva, je ze všech největší, velká jak láska má k tobě.

jednu z hlavních rolí, kromě totemu. A kromě sáčku soli, jež přijde k chuti každému. Krom krabičky syrek, kromě hvězdy na vestě. Kromě ptačích pírek, co tak sluší nevěstě. Jednu z hlavních rolí, krom cesty daleký. Kromě srubu v údolí a klajmu u řeky. Krom tabákových listů nahňahňanejch do dýmky. V tremském hnutí hrají vzpomínky. Též u ohně si sednu, mám jeho teplo rád. Poslouchám, jaký byl kdo voják, jak dobrý kamarád. A další jako student, kam se chodil prát. A jiný už jak dítě, jaký býval desperát. Též u ohně si sednu, vlastně nevím proč. Poslouchám těch lidských řečí, kolotoč v hlubinách, vrže osa země, vlci vidí na měsíc, jen já jak bych paměť neměl, jak neměl bych co říct. Všechny z mých nejranějších vzpomínek, vzpomínek, vzpomínek, kromě snad nepatrných výjimek, odložil jsem do plínek. Jednu z hlavních rolí, krom večerních zpráv, krom pohledů do soukromna pro nejširší dav, kromě šťastných deset a kromě hokeje, kde se zpívá státní hymna, když se nic neděje. Jednu z hlavních rolí, krom prima večeří, kromě válek povodní a oko nevěří, krom fortelnostních rubrik, z dílny a zahrady, v televizi hrají estrády. Též k obrazovce sednu, mám její světlo rád, přepínám svou bednu, dívám se na pořad, jak kdo zas letěl na Krétu a než se Airbus zved, jak taxík musel přes půl Prahy pro letenku zpět, jak další hledal z bufetu s nákupy cestu ven, jak Boeing už byl ke vzletu z věže odbaven, jak jiný zase zapomněl na kurtech raketu, jak taxík musel zpátky pro ní přes celou Krétu. Též k obrazovce sednu, vlastně nevím proč. Poslouchám těch lidských řečí, kolotoč v hlubinách, vrže osa země, vlci vidí na měsíc, jen já jak bych paměť neměl, jak neměl bych co říct. Všechny své malicharné vzpomínky, vzpomínky, vzpomínky, snad jen na nepatrné výjimky, odhazuji do dýmky. Všechny své malicharné vzpomínky, vzpomínky, vzpomínky, snad jen na nepatrné výjimky, odhazuji do jímky.

0: já to zkouším dál. Zkouším dál.
1: To zpoždění ještě doženem. Teď sem hochu pojď. Něco ti povím. Ty víš, co je bludná loď. Takový korát, prý jejich moc, co bez posádky bloudí. A když je noc, tak straší námořní. Ti víc než bouře se bojí toho zvláštního kouře, co ohlašuje bludnou loď. A mají strach, když ji vidí houpat se na vlnách. Jenom se nesmě, je to tak. Jenomže já ho půjdu. Já znám bludný vlak. Podívej, je to tvoje první cesta, tak měl bys znát příběh rychlíku 3050. Nočního vlaku, který jednou ze stanice vyjel ven a prvním hradlem řádně ohlášen, nedojel už do žádné stanice. A od té doby nejvíce bývá vidět na tratích, jako je tato. A za nocí, jako tahle je. A kde jenom jedny koleje v té chvíli jsou, tam vlaky dva se nesnesou. Koukni do zrcátka, jak jsi zblednul. To znamená, že už se bojíš. Svítí červená, máme čas, já to dopovím. Protože ještě o tom vím, že tenhle bludný vlak nikdo neřídí. Nemá strojvůdce, jezdí bez lidí. Představ si, že semafory nevadí mu vůbec. Sám správnou výhybku si nahodí. A jezdí si kudy chce ten 3050. A zmizí dřív, než stačíš poplach udělat. A teď ti řeknu něco nakonec. Ještě taková divná věc tu je. Totiž, když nějaký vlak snad se srazí s tím rychlíkem 3050, tak ten bludný vlak tam pak nenajdou. A jen trosky vagonu druhého vlaku jsou rozházeny u tratě a svědků pár vždycky popíše nejdřív hrozný žár a potom zvláštní zář kolem vlaku a za okénky žádná tvář. Prosím tě, tak už se netřes, přece nebudeš se bát. Víš, celý ten rychlík 3050

0: ti zelená, tak jedem. A už se netvař v stech letách. Podívej, proti nám jede vlak. Už ho zdravím, teď zastaví. Ne, jede rychlej.
1: Proboha, po naší koleji. Nesměj se, tohle není vtip. Máš pravý oči, vidíš líp než já. Okna vagonu září do noci. Horko najednou, pojď mi pomoci. Podívej, to není možný snad. Má na mašině číslo 3050.

refrénu zahrají samopaly ve jméno humanity. Ve jméno humanity.

a už jenom hlt vína. Že se nic nestalo, já vím. A přesto tvrdí, že jsem vina. Jen dým zbyl z cigaret a hořká vůně mandlí. Rozbitý flašinec

Kus der Rückte, a nowie dikty. Až se člověk zblázní, korpus delikty a nový edikty.

tak snad mi neutečeš. Má slova tančí strachem, že se mi pouze zdáš. Jsi mi konečně blízko a přitom hvězdním prachem.

kde vlastně jsi? Kde vlastně jsi? Ať jako stéblo trávy, anebo suchý list, dej mi moudrost, ať ve tvých vzkazech umím. Aspoň občas

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

koutkama. Koukejte, to je ten, co chtěl být nad náma. Nepřejem mu to, bylo ale právě náčasy. Dáme mu bejvák a ať v něm klídně.

než vyjdeš z domu, než cvaknou vrátka, hoď ještě pohled, hoď do zrcátka, jestli máš tvrdý puky a rysy, jestli pod krkem to, co má viset, to, co má viset, visí. Kravata tenká ve vzorku zlato, už nejsi v plenkách, už víš jak na to. Kdo chce dokázat urvat pár frček, musí si vázat, musí si svázat krček. Protože společenská smyčka, to je tvůj komplic. Zaškrtí slova, která jdou od plic.

zavaž a utáhni. Zavaž a utáhni. Zavaž a utáhni. Zrcadlo žádám denně o radu, jaký mám uzel dát si pod bradu. Zda zakřiknutý či agresivní, inteligentní a nebo radši

půjde o krk. Mám ještě vždycky v záloze uzlík, v záloze uzlík gordický. Protože společenská společnost

Našel jsem tě blízko sebe, leželi jsme na zemi. Podlaha tlačila a nemohli jsme spát. Mluvili jsme o věcech, které nás nezajímají.

zbytečné pozdravy. Jezdili jsme na černo, neplatili vstupný a koruny házeli do hracího automatu.

Vzali jsme se za ruku, abychom se už nikdy nepustili a hledali kytku.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Jsem to já a myslete si, co

Mami, počkej, nebij mě, já ti to vysvětlím. Co pak asi jsem tak mohl povídat? Na stole oběd, zas nachystáno. Zpytoval jsem svědomí, ale myslel, že všecko už vím.

0: taky.
1: Primář tiskne ruku a přeje hodně štěstí. Příště to vyjde snad.

Proč mu teď bráníš? Proč mu teď bráníš? Možná, že jsme všichni němí, nebo jenom nebyli.

Radio Folk. Nic víc, nic míň.

Chtěl bych cítit slunce, palit do vychladlejch dlaní. Ať se zvedne vítr, ať se nese širou pání. Až odvane z nebe mraky, spočítáš hvězdy spadlý na louce.

do širýho kraje. Mokrou trávu pohladím, z kopců pára stoupá, a nebo je to dým. Chtěl bych cítit slunce, pálit do vychladlejch dlaní. Chtěl bych s tebou být.

myšlenky mnou procházejí, ovšem jenom pokud jsou, a když někdy ulpět smějí, do hloubky mnou otřesou, otřesou mou vírou v sebe, v budoucnost a celý svět. Klidně si to v hlavě přeber, ale chytřejší je nemyslet.

0: První probuzení na moři?
1: První selfie s delfínem.
2: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
3: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
4: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

skládal na stůl srdíčka, až mi z nich vyšla osmička. Hle, nekonečno ze dvou malých vypečených nul, a ty si bez váhání sáhla jen na špičku dovnitř, otočila ven a vzniklo se.

a na chodníku klouže led. Necháme se svést jednou z cest až k náměstí, kde se točí kolo pro štěstí, sněží a před hospodou psům se ježí hřbet, než si páni dají pět, ať už zaplatí. Ani psí oči už na ně neplatí. To se stalo někdy teď,

a místo popela na hlavě sníh. Sněží a v kapse mám balzám na prasklý rt. Vítr honí bílé vločky tam a zpět, až doletí tam, kde teď bydlí neštěstí. Sněží a ty mě pošeptáš jen pár vět, rychle a hned to tajemství. Tak mi řekni, milá, co teď s tím? To se stalo někdy

0: oknech rozestláno.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
2: Napadá mě přirovnání snadné.

si číst, jsem mi líný. Přelouskal jsem pár stránek, pak mi klesla víčka. V ten moment už jsem spal.

děláš chyby. Chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit. Nech si poradit na bota.

Někdy jsem nicka, co má svoje spríny, někdy jsem náladový, častokrát bez příčiny, cítím, že neřídím svůj život k happy endu, jsem jako osa.

Uprostřed noci mi měsíc usnout brání, rozbité zrcadlo už nikdo nezachrání. Sezbírám střípky a čekám na poledne, jak zboží na dobírku, co nikdo nevyzvedne.

zahnat svůj stesk. Jsem vysoký strom, co do něj udeřil blesk. Větve jsou spálené a kořen zůstal celý, jsem napůl živý. Napůl

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

můžu se tvářit veselé, můžu vypadat smutně, může se zdát, že je mi všechno fuk, absolutně. Můžu ti posílat květiny, můžu ti každý den psát, ale to dělají jenom blázni, a to já ještě nejsem snad.

taky nejdelší je kánoj steřelá. Plujem řekou po proudu a já skrz Olšový mraky hlídám nad

Rupla se mnou moje, společenská příčka, je to mimo jiné, pěkná slovní říčka. Kůži země zatím ještě nikdo nestáh, tak se učím chodit po vedlejších cestách.

dveřmi prosby a před nimi strach. Ty prosby jsou kámen na misce Bach. Otvíráš dveře, jak se otvírá dlaň.

0: pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

probouzí k masahám si na zápěstí. Zda mi to ještě tluče, zdali mám ještě štěstí. Nebo je po mně a já mám voskované boty. Ráno co ráno stejné probuzení do nicoty. Není co není, jak není, proč není, kam není, s kým není, o čem, každý je v sobě sám. Vyzáblý Don Quixote sedlá svou Rozinantu a Bůh je slepý řidič sedící u volantu.

pouští či Koreu, opravdu veselu je asi jako v mauzoleu. Ve frontě na mumii mám kruhy pod očima, růžový rozbřesk fakt už mě nedojímá. Povídáš něco o tom, co bychom dělat měli, pomalu vychládají naše důlky na posteli. Všechno se halí v šeru, čí to bylo vinou, že dřevorubec máchl mezi nás širočinou.

prokletá hodina, ta minuta, ta krátká chvíle, kdy věci nejsou černé, ale nejsou ani bílé, kdy není tma, ale ještě ani vidno není, bdění je bolest bez vlastného umrtvení. Zběsile mi to tepe a tupě píchá v třísle, usnout a nevzbudit se, nemuset na nic myslet. Opřený o kolena, poslouchám tvoje slzy, na život už je pozdě a na

slova se ti pletou, jak špionážní družice letící nad planetou. Svlíknout se s pyžama, to by šlo ještě lehce. 20 let mluvil jsem a teď už se mi mluvit nechce. Z plakátu na záchodě, prasátko vypasené, kine mi zatímco se kolem voda dolů žene. Všechno je vyřčeno a odnášeno do septiku, jenom mě tady zbývá prodýchat pár okamžiků.

probouzí tma, sahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, zdali mám ještě štěstí, nebo je po mně a já mám voskované boty. Ráno co ráno, stejné probuzení do nicoty, ráno mě probouzí tma, sahám si na zápěstí, zda mi to...

tváři škrt. Však vzpomeň, kdy psal Mozart Requiem a jak začínal Eminem a kolik lidí mělo velkou kliku, když Gandhiho vyhodili z vlaku. Z nechtěné chyby vznikl penicilin, tak počkej, možná není důvod na ten splín. Všechno zlé je k něčemu dobré, i když je ti z toho dnes možná dobré, mysli na chladnou řeku, špína

pána klade. Všechno zlé je k něčemu dobré, i když je ti z toho dnes možná dobré. Mysli na chladnou řeku, špína jednou steče v každé z

0: před malou chvíli bylo 8.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

dokumenty o Římu, v bytě plnám kaktusů, u závěsu z ubrusu, v pronajatém azylu, zima tlačí na pilu, vedle zbytku sušenek.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

uprostřed noci mi běží slova tvý jako vodopád.

0: neobdechlé mění se v kamení. Země má k nebesům blíže a přitom spupně se nevypíná. Omí své oči v prameni, čistý zrak pochopí, že krásná a skromná je Vysočina.
1: Nakrmí své něžné holubky, když podzim zahoří listím, slátne mi v šípcích i řadinách.

0: skřivánek vyspívá, sopránem z nebeské výše, čtyřlístek ukrytý v jetelinách.
1: Procitnu, nebe jsem zaživa, přidám se alespoň tiše, krásná a skromná je Vysočina.

0: tam, kde chléb mění se v kamení. Země má k nebesům blíže a přitom spukně se nevypíná. Umí své oči v prameni, čistý zrak pochopí, že krásná a skromná je Vysočina.
1: Radio Folk, váš klidný prostor.

pohádku s andělem o duši mou. Hádku s andělem o duši mou. Já měl hádku s andělem o duši mou.

Až se mě můj syn zeptá, v jaký jsem žil době, jestli to byla krása nebo hnus. Řeknu mu asi, moje milé robě, tak ani mínus, ani plus. Až se mě dcera zeptá, v jaký jsem žil době, jestli to byly časy snů a můz. Řeknu jí, děvče, povím to i tobě, nebyla to doba svetrů a ani blues.

Až se mě děti zeptají, v jaký jsem žil době, byl-li to trysk anebo klus. Pohladím je po vlasech obě a řeknu ani rok a ani blues. A tak se neptej, v jaký žiješ době, a sám s ní pohnout taky zkus. Abys mohl říct, až budeš hnít v hrobě, žes nebyl jenom v moři flus, žes nebyl jen pro kytky trus, žes nebyl ani blues.

0: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.
1: Já vám tu zrád jezdím na venkov, do chalupy tý mojí báby, texty písní píšu u chlíva. Voní to. Já vám tu zrád jezdím na venkov, do chalupy tý mojí báby, texty písní píšu u chlíva.

kdo písničku o ničem s radostí zpívá. Křepce leď do kraje, holubičko moje sivá. Několik minut já skládal uchlíva, náramně lehce se ta píseň zpívá.

0: občas kdesi z duše mí.
1: První probuzení na moři?
2: První selfie s delfínem.
3: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
4: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
5: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

0: Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.
1: Vdaná Mandelinka Bramborová v autobuse. Mandelinka Bramborová za svobodna konečná vystupovat.

Zavřel k nocvičky, uschly tvé slzečky a dveří skřípání nese mi stýskání, stýská se černovláskou.

slzičky a dveří skřípání, nese mi stýskání, stýská se černovláskou po tvé rtěnce.

skáčou dlouhé samohlásky. Stýská, zůstala si mi pod víčky, dohořela.

motýlek, nábytek je samej suk. Špinavej motýlek, pivo a všechno je fuk. Jen pojďte dál, dál, dál, dál, dál, ulepenej klíč.

rozhledají. Sousedé si před usnutí, co si šeptají, jakože by chtěli být a vlastně nebudou. O poschodí víš, se láhev otvírá, ten druhý si pod gumičkou vlasy rozpustí.

lásky z kolejí, jak ptáci vyletí. S první hořkou cigaretou je dálky volají. Silní se v nich postrácí, ti slabší schovají. Filozofský historie z konce století.

0: kamaráde, nemáš přetopenej kotel? Vltavský drak a dělá na mě hů.
1: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

Vím, že z těch lodí, o kterých všichni sníme, nikdy žádná pro nás neplula přes oceán. Byla jsem ráda za všechny šťastné chvíle, chcete-li, u přepážky vám je odevzdám. Nechce se vždycky jen smát anebo brečet, nedá se vždycky všemu rozumět. Co po vodě v moři, to je po lidských řečech, v srdci to hoří

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Pod bělmi spangejtů mává šedivým prachem přikrytej. Mrholí a z mlhy závoj jenom mě schválně ušitej.

ve vzduchu odrazy vyhřátých cest. A v údolí soukromé radosti, slavnosti umělých květin. A v údolí soukromé radosti, slavnosti umělých květin. A potom

jenom kousek únavy, když ho nemůžu mít. Cesta se zauzlí, ale myšlenka pátá, jenom kousek únavy,

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Ta zem je strašně vyprahlá a žízní ještě dnes. Duch muže, co tam umíral, se jménem Ira Ace. A tak bych vám chtěl vyprávět, proč už jen modré hory, tam nad údolím Fénix znaj Ira Haceovu story. Jiskřivá vda tisíc let nosila do údolí život rudýmu národu a vláhu jeho polím. Vzali mu právo na vodu, když přišli muži bílí, a od těch dob zem plodila jen

Po svých otcích byl Ira Hayes a jeho Amerika neměla pro něj nikdy víc než kabát nádeníka. Pak přišla válka a Ira Hayes najednou nebyl jiný. Pod hvězdnou vlajkou plul se být do písku Iwo Jimmy. Byl jedním z mála těch, kteří tu bitvu přežili a tenkrát jen pro něj hvězdy na vlajce svítily. Když přišel mír, tak divná změna najednou se stala. Ta jeho zem už Indiána nepotřebovala.

pít a policejní vůz mu hvízdal, když se někdy bouřil indiánský blues. Dva palce vody v příkopu za mrazivýho rána, ropinej ta zem neměla, prohej se indiána.

tak často mívám sen. O očích tvých. Tvých vlasech jako len. No a ten sen poslední. Ten byl tak plný krásy, že se až stydím teď. Ti o tom vyprávět. Jak vidíš,

Trošku je all right, my zlomny, a tak si mohla znát, jinak je to snadný žít. Ale tak bejt bez domova sám, to tě v ní nikdo z tvých učitelů nemohl naučit. A dívala jsi se jen jak

nima žít. Kdo ti to mohl říct, vysvětlit, jenže kdo vyplní prázdnotu v očích tvých a ukáže ti, nenalézá se zdviž. Teď už to víš.

snad, když si neměla co dát. Tak sebral se a šel pryč.

zklamaná. Všichni lidi pijou a pijou, nic si z toho nedělej. Máš ještě spoustu krásných dárků, tak vem ten zlatý prstýnek a nebo ty hodinky a někomu to střel. A buď už jednou trochu veselější.

0: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýt tu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýt zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, když slyšel jméno Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A ten na to se objevil, střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej lidi vyznám. A pak se zdvih, řekl už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řekl nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Rýt se svojí bandou pil. Ten Rýt by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako Lena. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vlez. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli 6 poctivej ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýtův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jízvu na boku a mý jméno je Shane.

stolníci ze Sibiře, strážci zlaté řeky, posilujte v dobré víře, doba žádá reky. Kamarádi ze všech pólů, trempíři a sklav, zanechejte volejbolu, bijte na poplach. Spekulanti jako supy krouží nad kanionem, vyklekují plány, kupí, fotí si ho dronem. Betonem zalitý terén, provrtaný svah, spát jim nedá tunel jménem Nový Jižní Tah. Pomoc nám veliký Manitů, ode všech prašivých banditů. Delegáti ze všech kempů nad údolím ticha, dba vše blaha rezidentů, dali sobě spicha. Poté, co se nasytili uzenin a leč, janovický šerif Billy spustil první řeč. Ministerský karvaníci míchaj cinklí karty, hrajou pokr vo dálnici, lítaj miliardy. V nestřeženým v okamžiku stačí malej trik a karavany dostavníků pošlou pod medník. Pomoz nám veliký Manitů, ode všech prašivých banditů. Čak trénuje nové blafy, mozek samý mozol, skvav študují paragrafy, Billy drží dozor. V redakcích jsou nedočkaví, jak dopadne střet, jenž má změnit posázaví na dalších 100 let. Betonáři v plné zbroji od Prahy po Sibiř už vidí, jak jim v poli roste první pilíř. Zatím dole u zátoky traperstvo se hemží.

tak pěkně došel využití starý český zvyk. Místo kvérů nasaditi hrůzostrašný ryk.

na tom světě, který by byl fér, cenější než nějaký most a dlouhý majle cest. Zůstane však malebnost, odvaha a čest. Cenější než nějaký most a dlouhý majle cest.

prostřední stranu. Chytli přikáte starýho, brejatýho podvodníka, pošlete si za paníka.

Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.

nuslích. Trochu křik, trochu pláč, trochu unavený smích. Nic už tu nezůstalo jako dřív. Tenkrát svět se smál, jak velký slunečník. Jsem tady, poslední nájemník. Trochu křik, trochu pláč, ale dávno jsem si zvyk. A jestli zítra pošťák zazvoní, zkusí to znovu ještě jednou.

dávno jako včera, kdy tu lítal v dupačkách. Možná jsem na stěnu jen házel hrách, trochu křik, trochu strach, nahý.

první průvodce, co se mnou chodil stezkou Mohikánů. Po tajúplných ostrovech, kde 15letých je říše kapitánů. Vy jste znal plachty škuneru, co brázdí moře, dokud vítr vane

Vy jste znal ohně stopařů pod bílou skálou, když noc k lesům padá. I hřívy černých mustangů, co víří písek Jana Estakáda. Ty obrázky mi dodnes září, jako kdyby měli zlatý rám. Na stezky snů a rudých tváří já se zase nocí

vojaků, když navrací se zlovu k svému iglu. I džunglí dávných pralesů, kde svítí oči šavlozubých tygrů. Vy jste měl klíčky klukovství, co od

A tak si myslím, že vy pořád u věčného ohně někde v kruhu sedíte a posloucháte příběhy svých malovaných druhů, co mají čapky z kožešin a jejich oči hledí ostře do dálky spod pestrých čelenek pošití.

sotva vydechnout mě nechají. Už se hádají o drobné, myšky před očima běhají. To je těm holkám podobné, to je těm holkám podobné.

0: Před pár minutami bylo 14 hodin.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
0: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
2: Pořád se vidím, jak z krátkej katíně dvě hůlky koukají a moji zlatí zpívají doma u starého stolu.

tak jsem si naběhl, usměj se světe, vždyť každýho naivu ta touha splete. Všude je lidí, co neumí žít, a domov je pro ně jen auto a byt. Všude je lidí, co neumí žít, a chybí jim úsměv a láska a klid. Tak do světa.

bylo to tady a znovu a zase ti páni a dámy, co lámou se v pase, na zlatý tele moc rádi věří a sobě si jinak než ostatním měří a zlatýmu tele ti rádi se svěří a lžou, pak to tisknou a pak tomu věří. Jeden se stydí a bezděčně cítí, že je to ubohoučký živobytí. A tak hledá lidi, co za svým si stojí, co pomalu žijou a úsměv je pojí. A tak hledám lidi, co za svým si stojí, ty, co se jen o čest a svědomí bojí.

0: Zlečím na ty dva admirály.
1: Kamen!
0: No ty se udělaj.
1: Zlokneme se!
0: Co to říkal? Jsou tam.
2: Já tě, lásko, mám fakt ze srdce rád.
3: Kdyby tady byl,

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Večer se má k ránu, jak záhněda ke křišťálu. Kouř váhá na kterou stranu a vítr jaký ornament na píšťalu. Král už je starý, líný a všeho sytý, po kapsách jablka, ve tváři podlitiny. Jestli ten další život bude jiný, jestli ten další život bude jiný. A vzduchem do umdlení zní dokonavá věta, je konec představení, o konci světa je konec představ, konec snění.

motřička sedí, sedle hezky na široko, na zádech kuši, v kabelce nalíčené oko, všichni to vědí a král to jenom tuší, že narostené břicho zase zličtí, že klid a ticho zůstanou na bojišti, že každý, kdo vykouše se stenat, nakonec vzdá se, ač třeba nerad. A vzduchem do umdlení zní dokonavá věta, je konec představení. O konci světa je konec představ, konec snění. A vzduchem do umdlení zní dokonavá věta, je konec představení. O konci světa je konec představ.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

bys mě zabila, tak vážně nevím, kam tím mířím, maličko byla, ale přijímá jako strom.

0: První probuzení na moři?
1: První selfie s delfínem.
2: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
3: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz Čedok. Pořád je co objevovat.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and

už se to rozjelo z kopce. Jen vítr ve vlasech sviští, v duchu se vidím v rodinné hrobce a v duchu slyším, jak kosti se tříští. Začítám to jít do tenkej chvíle. No je to se mnou dost špatný, nějak mi ubývá sil, co jsou mi platný oblouky zvratný, všechno jsem zapomněl, Otče náš zběl. Valašský drtivý styl, Valašský drtivý styl,

0: srdce mi do gatí klesá. Tak pícha předchází pád, liže mě nesou do hustého lesa. A v duchu slyším, Miloši, umíš varhany? Varhany hrát. No, udělej varhany. To by šlo. Lesáci asi mě zjebou, pardon. Zas mají o průsek víc. Něco jsem vohnul a něco vzal s sebou. Co ještě zbývá? No nezbylo nic. Valašský drtivý styl ze všeho nakonec byl. Valašský drtivý styl a k smrti jenom pár chvil.
1: I básně na smrt, i básně na lásku, právě tak jako na klín nebo na paži. Chtěj, nechtěj, čas položí ti otázku.

až k zemi skloň se a s díkem kráse a s básníkem pak proklej bídu světa, kdo vraždil lží i před smrtí dovídá se, že za ním nezůstala ani věc.

kde se stéká řeka Labe s Orlicí, stojí nádraží, dálkami vonící a odsaď odjíždějí vlaky různé povahy a některé z nich dokonce až do Prahy. V ČSD tvrdilo se, že je to trať proklatá, nikdo z nich nevěděl už, jak vypadá výplata. V té době začal jezdit nějakej Růža u dráhy a hned byl plnej peron cestujících do Prahy. Kejsi Růža, strojvůdce je skvělý, kejsi Růža,

Praze, ale jenom jeden z nich tam dojel v tom mraze. Je 9 hodin ráno, letní neděle, rodinky s dětmi plné kufry, tváře veselé, a každý hned se táže, kdo pak dneska vede vlak. Načež z Klampače se ozve, ano, je to tak.

včas. V hospodě na Winglu jsme probírali u piva, že není možné dojet včas, když stroj se přehřívá, zvlášť když se parametry této trati srovnají s dostupnými časovými údaji.

Kytičky umíme jak loďky skládat, natáhnem struny ze zrzavejch lan. Můžete cestou nám na pozdrav mávat, pádlujem trsátkem do dávnejch rán. Na řece času a danajských darů přemůžem línej a šedivej proud v peřejích slibů.

0: 三，
1: vesnická tancovačka v povýšené lhotě, pivo je pod míru a muzika no děs. Jenom ta holka mě drží při životě, piju a koukám a byl bych jako pes. Co na mě vlastně vidí, že mi dává šanci? Jsem z jiné planety, o generaci zpět. Tahle ta muzika mě těžko svede k tanci.

0: Nazaret holka byla vlastně taky lhota. Bydlel tam jeden chlap, je to snad 1000 let. A jedný 16 se chtělo do života. Ten chlap byl jenom tesař, jak jsem čet. Měl ruce drsný jako sukovatý dřeva. Odfošen od rakví, od marných zápasů. Marie zašeptala,
1: mě to Josef nevadí.

0: po 16. hodině.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
2: Teď všichni Kaliforňané.

poslední pohlednici příbuzným odeslali, potom odjeli, aniž zaplatili.

čeho se bojíš, je někdy jen v hlavě. Nakresli vězení a na zeď napiš útěky v plánu, jenže běžíš přes mohyly v trávě. Nic v tobě nezmění ten strach z křížků na pianu.

čeho se bojíš, že svět je větší než dráha sáněk pana Lady? Chyba lávky, hledáš země bez nebezpečí. Když udýchaně strkáš svoji hlavu do ohlávky, čeho se bojíš? Čeho se bojíš?

tady v Čechách máme už bez tak dost. Chtěl jsem jen podat zprávu o tom, že jsem tady žil. Stojím v půli řeky, přes niž jsem se přebrodil.

vnitřním chladem ker. Vždy v setrvalém pohybu a přesto nemoci sehnout. Vždy na křílech vánku.

Motýly vzlétnou nad střechy domů, ozve se výkřik a zvíří se pak.

na ničem. Zahořeli a zaboleli, milovat jsme, moje milá, zapomněli.

kecat, až přestanu kecat, až přestanu zatloukat. Bude se mi líp, bude se mi usínat, až přestanu dělat.

srdce. Lekvar a starost, kterých je třeba.

V těch pergamenoch tatíček to tam dobře zapsal.

pravda. Byl bych tam rád, vrazil slunce, hvězdy nekonečno, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda, je to nic, ani moc.

se mu líbím, tohle prostě řekněte si, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda, je to nic, ani moc.

se bije i v kakimunduru, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda, je to nic, ani moc.

pravda. Když nechcete dobrovolně, zkusím hrubou sílu, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda, je to nic, ani moc.

0: Před malou chvílí bylo 5 odpoledne.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

baru Fénix vedle divadla. Vyvádějí Mikuláše nahoře v bufetu, už se svítí

dole podle ní bral. Večer volala, že dabuje, tak jsem šel hledat kamarády. Stála s ním

Ostravou sníh se snáší, z báru se motají.

všechno se odehrává na mrazu, nejlépe na zrušené zastávce, a někdo musí přijít.

lesu počká, až to odnese.

stojíš jak vytesaný z kamene. Jsi v jiném světě, v jiném století. A je ti z toho na nic ne, že ne. A srdce se ti možná rozletí na tisíc pruhovaných achátů. A pak už nastane čas nás.

Všechno se odehrává na mrazu, nejlépe na zrušené zastávce. A někdo musí přijít k úrazu, jeden si musí zahrát na dravce, ten druhý dojehněte, vžije se, bez hlesu počká, až to odnese.

na Květnou neděli nebylo lautr co dělat. Válím se v posteli a nechce se mi zvedat. Jen mrknu na trafo, co tam lidi tak šílej. Ten na voslu je prej židovský král. Kněžím se nelíbil a tak se ho pořád ptali. Na Boha, na daně, tak různě, jakože je to pálí. Potom se smluvili a 30 stříbrných dali.

0: Ivorku, mě pořád mrazí. S Marí z Magdaly si večer ve stínu šeptá. Ježíš, to byl vážně dobrej chlap. Ježíš, to byl vážně dobrej chlap.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

bez kamenů na potoce hráz. Tam začíná skryt borovým stínem, do země nikoho sráz. Území pro náhodný známý, naivní a poctivej svět. Ve světák mu zbod čouháku se slámy a v níli nesvedej hned.

našli místa na duši bílí, kam zatím život ti nedosáhl. Ač zkouší vejít každičkou chvíli s inkoustem na manžetách. A pak, když tě místa tam zbyly, jen navzdory těm, co mají zlost,

nebo kanec. Přijďte matky s dětskama, lepší než Matěj Kopecký s těma svejma loutkama.

mince mi se plní klobouk, pokyvují sousedé, takhle kvičet, chrochtat, mlaskat, to žádnej z nás nesvede. Dav ten jása, to jsou triky, hurá, sláva, to je on, hodí se do politiky, to bude náš šampion. Ale pozor, to je zrada, podláždění trkotá, trakaš na něm čuník v kleci a chlap, co ho sem dostrkal, jste snad hluší.

Co ty nám tu budeš kázat, lidi, to je podvodník. Zbyli ho a pak to prase vyklopili na chodník. Doznívá poslední sloka, kdo je on a kdo si ty. Není vítěz, kdo má pravdu.

sami dva a s náma plačící nebe. Tančíme do rytmu na tři doby. Já pletu si krok, ale nám to jde skvěle. Je večer červencový, opilý okamžikem v šatech z deště.

tak snad tě potkám někdy po letech. Třeba na zahradní párty a můžem si povídat o dětech.

Do sobu, co tě duní v hlavě s každým jarním tkáním, tam za zamčenými dveřmi. Nenech je hladovět, ulov všechny, je se tady v řece, co ti šumí pažemi plná ostrých ker, tam za zamčenými dveřmi. Nenech je hladovět, zahub celou vlčí smečku, co ti skučí v krku strachy, že se něco pohnulo, tam za zamčenými dveřmi.

0: je pár minut po 19. hodině.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

0: Vezme Máňu s koženým kabátem, do rána jí svíčka dohoří.
1: Tak to vidíš, Máňo, přece jsme tě lízli.

z důvodů prostých, právě jsem překonal osty, už si mě vodíš na niti, to chlap cítí. Tužka mi vypadla z ruky, píše teď písmenek z hluky, situace má je hrozná, to chlap pozná. Pochop funkce mého těla, přece si to taky měla v knížce z biologie.

chce poslechnout mysl nebo tělo? A co když srdce chce zpívat, ale mysl zase nechce, nezbývá než mlčet a poslouchat, jak z dálky zní píseň a nese se tak lehce ta melodie života.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

stence vod, ke třem vodám schod, u dna vody je kal, byl to kámen. Kámen propadá níž, k tobě dál ke mně blíž, jako kdyby si hrál pes a plamen.

říkáš, no tak skoč, ať nestárnem. Sedíme dál, měsíc rozsvítil sál, nikdo nechápe proč, že tleskáme. Den má jen jednu noc, to není zrovna moc. Říkáš, no tak skoč, ať nestárnem. Sedíme dál, měsíc rozsvítil sál, nikdo nechápe proč, že tleskáme, tleskáme.

Slunce sešlo do přízemí, přes prach za oknem, bílou hlavu zlatí, úsměv pomandlí, se u kalendáře ztrácí statistika dnů.

pár fotek se žloutlých, s tím nostalgický stesk. Zbylo pár starých přátel z dávno prošlých let. Čas malíř v obličeji, obraz z tváří, čelo je přeorané, pole, hrá se směť. Ukáž

trochu spočítá. Vnuku 5 či 6. A Bůh ví, kde jsou mladí.

jsem hlínu z dlaní a podepsal na stěně. Káč, káč, píp, píp, chrochtim

šesté psaní. Doporučeně neteče, poda teče záchod. A co si běhá ve stěně?

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Něco jsem našel, něco ztratil, od doby, co vnímám svět. Někam jsem došel, od někud se vrátil, abych to všechno zčet. A v dlani levé ruky jsem hledal, co mě čeká.

ruky a slib, že budu vždycky svůj. A pak povel, člověče, stůj. Je nám tu veselo, když srazíme stůl, však něco ve mně zbývá.

0: páňu s koženým kabátem, do rána jí svíčka dohoří.
1: Tak to vidíš, Máňo, přece jsme tě lízli,

já tě žeru. Ona byla ráda. Řekla, že prý v téhle buši ze všech nejvíc mi to sluší, že si přála takového mít tu kamaráda Hamu. Prý je tady teprv týden na služební cestě. Tak jsem jí řekl, holka, jdeme na návštěvu mého kmene. Bude se ti u nás líbit.

nastal zmatek nevýslovný, jak ve včelím úlu. Tak máš, holka, co si chtěla, nejdřív se nám osol celá, a potom si stoupni pěkně tady k tomu kůru. Ham. A když ji pak šaman pozval do sojové lázně, v jedné ruce držel slánku, v druhé pepř a majoránku,

0: až když vůkol česnek zavoněl. Vyvízkla je, až to budu vypravovat Hance, pochopila, až když vůkol česnek zavoněl. Ham, ham, ham.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

0: slunci nedosáhl. Na zádech má křídla, v hlavě přání pádu.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

z důvodů prostých. Právě jsem překonal mosty, už si mě vodíš na niti, to chlap cítí. Tužka mi vypadla z ruky, píše teď písmenek z hluky, situace má je hrozná, to chlap pozná. Pochop funkce mého těla, přece si to taky měla v knížce z biologie. Všechny básně ze šuplíku, směstnal jsem ti do výkřiku.

moje rýmy, tvoje psaní odpoví mi. Vím, že mě za srdce chytí to chlapci ti. Třeba jsem tvá jehla v seně, napiš mi doporučeně. Můžeš mi lhát, až se prášíš.

Je to smutné, co zbylo z nás. Kam se to schováváš dnes, človíčku blázne?

když stín nad strží v Utahu skrývá rokly přes polední žár. Je slyšet z dola ozvěnou, jak koulemi, když práskne biliár. A pak ten stále stejný zvuk, když teče voda. A chce se věřit, že se to zas jednou podá. Že není důvod utopit se. Tak uplývá nám láska po večerech už dlouhý.

vnímá celý tenhle svět. Jen jako články novinové. Myslíš proto, že jsme láskou moje sračky a pořádové.

kde je led. Stavíme ledoborce atomové. Myslíš si proto, že jsme lásko moje sračky a kořálové.

času, který všechno kolem drtí. Pěstí ručky hodinové. Protože jsme prcko moje sračky.

do očí dveřních skel se dívá. Na masky, co klíčovou dírkou, teď vyfouknou mi duši,

Měsíc nám za záclonou stál a hleděl nepřítomně jako němý sluha. Čas nikam nespěchal a nad postelí klenula se duha. Po sobě tišili jsme hlad, taková chvíle, co se ve vzpomínkách vrací. A když si řekla budem spát, už venku svítalo a lomozili ptáci. Slyšel jsem hlasy, ale nebylo tam světlo ani tunel. Andělé asi a vychr času burácel a duněl. Už pokročila hodina, když volala jsi z města, abych vstával. Na dveřích výtahu vzkaz, vrať se, bude Čína. Už pokročila hodina, když volala jsi z města, abych vstával. Na dveřích výtahu vzkaz, vrať se, bude Čína a v autobusu návám.

Prošel jsem stovky hotelů a svazek klíčů mě nijak nedojímal. V jazyce symbolů se ztrácím a hledím hledět zpříma. Teď v dlani studí chladný kov a hřeje důvěra, když po kapsách tě hledám. Bylo to laskavé a bez laciných slov.

tak pevná. Zelený od domu, stříbrný od bytu, červený od srdce a modrý od sklepa. Hnědý od lesa, žlutý od půdy, černý od pekla, mokrý od vody, zlatý od klece, šedý od prachu, tenký od stolu, bílý od světla, hladký od hladu, tvrdý od tvrze, dutý od duhy.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch.

Za jiných časů zpívat písně stinné je osud trubadura. Koně výjíždějí do soutězky nahoře ve skalách.

po všem si ležíš, jak to tak chodí, a vedle tebe na zdi můj stín. Řekla jsi, že nevíš, jestli se to teď hodí, ale ať tě nikdy neopustím, co bude zítra, kdo ví.

hornice. Smutek na mě dosedá. Zavařovat, zavařovat, zavařovat, zavařovat, zavařovat, to se musí.

řekni mi, řekni, co mě čeká, až přejdu na druhý břeh. Jaká je naděje pro člověka, až jednou uslyší, teď všeho nech. Řekni mi,

0: řekni mi. Uslyším, co bylo není a to, co nebylo jest. Nikdy jsem nevěřil na Boha, na spasení. Snad každý sám musí svůj osud nést. Po noci ale vždy přichází rozednění. A co když mohu se plést? Řekni mi, řekni, co mě čeká, až přejdu na druhý břeh.
1: Před malou chvílí bylo 23 hodin.
2: Radio Folk, váš klidný prostor.

sladce, doťukání paciček na papír úřední. Ventilačka, hloupej komár, barikáda práce, a já za ní bojovník úplně poslední. Všichni už se rozupekli a já jsem tady nový, a rozhodně neláká mě sektor výrobní. Takové to upocené a zanech ty volej.

trh ukazuje stavy infarktový. Polemika jak by ne, vždyť mě to nesedí. Tohle číslo, co tu není, mělo by být, kdo ví. A tady ta ptákovina synou sousedí. Předvídám a dosazuju, z čela se mi páří. Detektivka, tále křivka, každý nevinný. Nadčasový podvodník se chlubí svatozáří a umytou rukou ukazuje na jiný. Přišel starý, pochválil mě za snaživou práci, po poradě vykopnou mě o dvě patra výš. A jak takhle stoupá přelet, o tom dole ztrácí, z výšky ovšem větší dálky lépe pochopíš. Toť můj život zasvěcený kolkový, po poradě vykopnou mě o dvě patra výš. A jak takhle stoupá přelet, o tom dole ztrácí, z výšky ovšem větší dálky lépe pochopíš. Toť můj život zasvěcený kolkovýmu štěstí, čáry máry, hloupé sváry, cviky koči.

držíte kontrolu, co a jak a kde s kým děláme. Připravujete nám budoucnost, kdo kontroluje

to chodí, po každé se neurodí, znáš to, jak to chodí.

jsou všechna slova. Čas je dávno vygumoval, pryč jsou všechna slova. Jenomže každý

a tak si hledá vhodné místo pro žití. A tak si hledám pevný bod. A tak si hledám další důvod k napití.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Folk. Hlava nad vodou.
1: V této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

kapce Kobej, najdeš tam Olivru tejně víc. Psal se rok 60 a bylo to zlý. Předáci za Lordem Robencem šli, makáme dřeme, ry

než vzbudí mě tvůj prstoklad. Na pláži tam u Andromedy budem se

šance mrknout do ABčka, jediná šance, no a pak vzbouří se mozek proti.

kde vlastně jsi? Kde vlastně jsi? Ať jako stéblo trávy, anebo suchý list, dej mi moudrost, ať ve tvých vzkazech umím. Aspoň občas číst.

ráno pláče. Čin se slovem lezou z nonstopáče. Na chodník dvě stejný šavle překřížený. Zdá se, že jsou oba vylečený.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

myslíš? Mám ještě na to se sám rozorat a zasít, sklidit, rozemlít, znova upít. Nebo jsem

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Je tolik cest, jen kterou se dát. Je tolik měst, kde žil bych rád. Cesta je start a taky cíl, jen se mi zdá, že jsem tu byl, hledal jsem štěstí.

0: Hudba hory přenáší. Radio Folk.
1: Tři, čtyři.

0: tanc makábr, tanečnice tančí kolem. Prázdné láhve válejí se pod hospodským stolem. Venku voní zlatej déšť a jemně prší. Tanečnice tančí kolem s mojí duší.
1: Je krátce po jedné hodině.
2: Radio Folk. Váš klidný prostor.

tak já to chtěl mít. To mě málem srazilo, na kolena mít jsem už zase.

sám jsi si tu zbyl. Co a kdy jsi komu prohlédl, že bys všem nějak odpustil? Oči sklo

Všichni staří hrdinové už jsou v pánu. Sám jsi si tu zbyl. Co a kdy jsi komu proved, že bys všem nějak odpustil? Oči sklopené.

na okno až zaklepal svatý František. Na nic se ho nezeptám, jen rozleju tiše víno, ať má sil, když už tak hezky poprosil.

0: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem. Radio Folk.
1: Jak praví, hezká je hodná a bohatá a jmenuje se Bílá.
2: Inu, ale kdo ví, bude-li mne chtít?
1: To je má starost, jen řekni, že se mařenka.

0: Du heißt deine Yabiki Hehaya. Sind Kistila Wangaki Yabi. Anandami. Odutia Chise. Chipheji Wakbai Saki. Nunima. Chedaki Bibila. Hata.
1: Soupet Skoze. Zvolna mizí, tak jak jezdec za obzor, věrný sobě i své vizi.

bylo v té tmě, v tom tichu okolo mě, růžové moře příbojem mě hřálo, ťukání srdce nad hlavou mě kolébalo, tak dobře bylo v té tmě, než kdo si zavolal mě. Podivný hlas, jako když zahouká loď, přišel tvůj čas.

sen. V nirváně noci nikdy nekončící, kdybych to uměl, řeknu to, co nelze říci. Prosím vás, nechte mě.